0: Energy.
1: Dávaj mi čiko, ten som najmi čiko, aj zomri mi čiko.
0: Hits music only.
2: Hey, hier ist Felix Jehn und ihr hört Energy. Hit music only. Never met